0: fast to charge.
1: Reklama.
2: Radio Citrusi sa reklamu samsa hovorí. 577 40 10 28.